Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanák.

0: vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci, je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev a vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
1: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
0: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. Úvodní nádrže Jadran u oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahlédli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu pomoci.
2: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
0: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník. Sport. A fandové silniční cyklistiky už vyhlížejí 4. červenec. Odstartuje slavná Tour de France. Velký etapový závod vyrazí z Barcelony a skončí 26. července v Paříži. Na startu budou také dva závodníci spojení s naším regionem. Olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké Tour zadaří.
3: Počasí. V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima ve stínu mezi 22 a 26 stupni, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17 stupňů Celsia. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a během víkendu.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Haná. Vaše letní rádio.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Haná a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

berani. Dejte si nějakou mňamku, ať máte sladší život. Bícím, když se k lidem chováte dobře, vrátí se vám to. Blíženci, efektivně se nasměrujete k tomu správnému cíli. Raci, budete mít srdce na dlani. Lvi, zkuste se vymanit z pracovní rutiny. Pany, pamatujte, že žádný učený z nebe nespadl. Váhy, vy se šikovně vyhnete nástrahám svých rivalů. Štíři, ochotně pomáháte, což z vás dělá ty nejlepší parťáky. Střelci, dělejte, co máte nejradši, cestujte a bavte se. Kozorozi, potřebujete pro sebe víc osobního prostoru. Vodnáři, vy jste experti na spontánní nápady. A co my ryby, musíme počítat s tím, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací. Každý den.
4: Rádio Hana.
5: Vaše letní rádio.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozluk a otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v úvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you. Yeah. I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou Ruským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kamerou, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz a naši mobilní apku. Radio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská.

0: počasí.
1: V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima ve stínu mezi 22 až 26 stupni, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17 stupňů Celsia. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a během víkendu.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

mano.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dejte si nějakou mňamku, ať máte sladší život. Býcim, když se k lidem chováte dobře, vrátí se vám to. Blíženci, efektivně se nasměrujete k tomu správnému cíli. Raci, budete mít srdce na dlani. Lvi, zkuste se vymanit z pracovní rutiny. Pany, pamatujte, že žádný učený z nebe nespadl. Váhy, vy se šikovně vyhnete nástrahám svých rivalů. Štíři, ochotně pomáháte, což z vás dělá ty nejlepší parťáky. Střelci, dělejte, co máte nejradši, cestujte a bavte se. Kozorozi, potřebujete pro sebe víc osobního prostoru. Vodnáři, vy jste experti na spontánní nápady. A co my ryby, musíme počítat s tím, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Tak vás nahané dnes opět zdraví Kvítko, přeju hezké ráno, mimochodem sluníčko už svítí, ale žádné vedro, žádný hit po ránu, je tam venku docela fresh, tak s tím počítejte. A po 6. hodině tady u nás nahané.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude třeba Ava Max, Haleluja. Taky Eva Farna a Miraj, jejich novinka, vzpomeneš si.
2: Proč píšu ti básně, proč pořád to zkouším?
0: No a samozřejmě to pořád zkoušíte s naším italským létem na Hané. Po ránu vždycky rozdáváme italskou kávičku. Tak co myslíte, zazní v další hodině tahle ta italská pecka? Jsem sama doma. A nebo jste v práci, a nebo na cestách. Uvidíme. Itálie nahané, jedeme dál. Teď jsou tu zprávy.
1: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev a vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
5: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
4: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. Úvodní nádrže Jadran u oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahlédli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu pomoci.
6: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
4: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník.
1: Sport.
4: A fandové silniční cyklistiky už vyhlížejí 4. červenec. Odstartuje slavná Tour de France. Velký etapový závod vyrazí z Barcelony a skončí 26. července v Paříži. Na startu budou také dva závodníci spojení s naším regionem. Olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké Tour zadaří.

0: Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima ve stínu mezi 22 až 26 stupni, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17 stupňů Celsia. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a během víkendu.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Vaše letní rádio.

0: A to znamená jediné, že je tady vlastně takový malý pátek. A ta pravá víkendová atmosféra už visí ve vzduchu a hlavně, přátelé, ten víkend bude prodloužený, ano, jenom připomínáme to, co všichni víme, že v pondělí bude sváteční volno, to je prostě top. Ano, a je tady čtvrteční ranní topka a do 7 minut jsou tady taky dnešní oslavenci, tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se. Je 6 hodin a 6 minut. Dobré ráno.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Hana. Tohle je nová domácí muzika.
2: Nová domácí muzika.
3: Radio Hana.

0: radost.
1: Tak to je čistá radost. Tohle nás nahané baví. Eva Farná, Miraj, jejich novinka, vzpomeneš si. A my nezapomínáme na počasí nebo na aktuální dopravu, dáme ještě před 6:30. A teď pohled do našeho hanáckého kalendáře. Je 6:13.
2: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
3: Hanácký soubor Olešnica do Loplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
8: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
9: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
2: Rádio Haná.
10: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Love You Always Forever. Na Hané máme rádi ten nejlepší hudební výběr. Hrajeme si ho od rána do večera 24/7. Zdravíme všechny. Na Hané hlásíme přesný čas. Je 6 hodin a 23 minut. Jdem se mrknout na počasí. Včera v našem regionu místy bouřky v hranicích prý dokonce. Padaly kroupy jako 20 koruny a Valašsko po dnešní noci hlásí lokální záplavy. Tak pojďme si říct, jak bude. To počasí by dneska mohlo být klidnější, sluníčko, trocha mraků a odpoledne teploty kolem 25 stupňů. Nicméně na východě prý ještě po ránu ojediněle přece jenom může dojít na nějakou tu přehánku. Takže deštníky jenom pro jistotu sebou, jinak nás čeká docela pohodový letní den. Doprava. V Olomouci po ránu klid, není žádný extra provoz, jenom připomínáme práce na křižovatce Pražská Erenburgová, kde staví přechody pro chodce a nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a po ulici Na trati, ať se někde zbytečně nezasekneme. Havárii osobáku máme hlášenou na Přerovsku, je to na silnici Pavlovice Šišma a komplikace stále na Svitavsku u Hřebečského tunelu, kde máme popadané stromy, postupně se to odklízí, je to konkrétně u té důlní stezky, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno na Hané, za 5 minut bude 6:30.
2: Rádio Hana.
1: Ráno je to.

6.30 je přesně 6:30. Všechny vás zdravím, Rádio Hana, naše čtvrteční ranní topka. A mimochodem, do našich kin se valí další porce žlutého chaosu.

0: stříbrných pláten. Ano, jsou tu oficiálně premiéry tohoto týdne a mimo ně si necháme až nakonec.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozlukmen. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
4: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
5: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
3: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
6: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
3: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
7: Guys, that is so nice. Thank you. Yeah. I'll say thank you, Joe.
8: Thank you. Very flattering.
3: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to mimoňi tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
2: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci. I noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
3: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Posloucháte Radio Haná.
5: Hezké ráno.

bílého medvěda a perských koberců. Jinak letní kino v Hlubočkách v pátek dává něco pro děti, Zootropolis, město zvířat a ještě pozvánka na zámek Plumov, kde nás čeká velká šermířská akce během prodlouženého víkendu od soboty do pondělka. Prostě

0: mimochodem letos slaví kulatou třicítku. Gratulujeme. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku jsou tady naše ranní zprávy. Zjistíme, že v Olomouci budeme mít ode dneška Grand Prix, ano, špičkovou paraatletiku z celého světa. No a po 7. hodině tady u nás na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba mantra, že?
2: Hledá se žena, dobrá zpráva.
0: Bude Benson Boone. No a možná, že mezi 7. a 8. bude čas na pravou italskou kávu.

0: Rádio Hana, teď jsou tu zprávy.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Začínají zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je čtvrtek 2. července. Světová špička ženské paraatletiky míří do Olomouce. Ode dneška do soboty se tu na atletickém stadionu koná druhý ročník světového poháru v paraatletice žen. V Olomouci se představí 184 atletek z 42 států, včetně medailistek z paralympiád.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V případu loňské krádeže kabelů na železnici u Lipníka se dnes vrací Přerovský soud. Třem obžalovaným mužům hrozí až 6 let ve vězení. Jejich čin na 20 hodin paralyzoval dopravu na hlavním tahu a způsobil škody za miliony korun. Uvidíme, jak to s nimi dopadne. Přívalové deště na Valašsku. Obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic čelili včera odpoledne a večer bouřkám a přívalovým dešťům. Spadlo až 100 litrů vody na metr čtvereční. Voda se převalila přes desítky domů. Hladina v Setínské Bečvi ve Velkých Karlovicích vystoupala na třetí povodňový stupeň. V noci už ale klesala. Přívaly srážek navíc podemlely železnici, což do noci zastavilo vlakovou dopravu mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi.
1: Sport.
3: Fotbalisté Sigmy Olomouc včera rozehráli trojici přípravných utkání, kterou mají na programu na hřišti ve Slatinicích na Olomoucku. Vyzvali slovenský tým MFK Skalica a zápas skončil 0-0. Sigma dále hraje ve Slatinicích v sobotu od 10 hodin proti Banské Bystrici a pak ještě od 17 hodin s Hanáckou Slavií Kroměříž.
1: Počasí.
0: Sluníčko dneska vyšlo ve 4:45 a zapadá v 21 hodin. Víme, jak bude. Na Moravě i nadále většinou polojasno, s trochou mraku, občas i s deštěm. A to i teď po ránu. Jinak na teploměru by mělo být maximálně 25 stupňů dnes a také zítra. A pokud vyrazíte na hory, tak v Jeseníkách a v Beskydech naměříme zhruba 17 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty. V Nemilanech probíhá tu údržba do konce srpna a uzavírku nám hlásí také ulice Šafaříkova a Řezníčkova. Je to kvůli finální úpravě povrchů vozovek. Havárie osobáku se stále řeší na Přerovsku, na silnici Pavlovice Šišma a policejní hlídku máme hlášenou v Šumperku na Oničovské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno, je přesně 7 hodin.
1: Vaše letní rádio.

0: 7 hodin, 7 minut. Zdraví vás Rádio Hana. Vědci prý zjistili, že když se ráno usmějeme na sebe do zrcadla, že si mozek myslí, že jsme šťastní a začne vyplavovat ty správné hormony, tak to samozřejmě můžeme vyzkoušet a posunem to ještě dál. Třeba se můžeme usmívat taky na řidiče autobusu, co nás poveze, nebo na kolegy v práci. No a hned ten den bude třeba veselější. A Rádio Hana funguje zaručeně, hrajeme si ten nejlepší hudební výběr a pozitivně nás naladí určitě i dnešní horoskopy. Do 6 minut, tak rozhodně poslouchejte dál. Teď posíláme mandraže.
1: Tady je Rádio Hana. Hezké ráno.

0: Tady u nás na Hané si celkem solidně zahulákala taky Katy Perry. 7.15 je přesně 7:15. Zdravíme všechny, přejeme krásné ráno. Mimochodem před 7:30 omrkneme aktuálně počasí i dopravu v našem regionu. A teď už si taky povíme, co bychom měli udělat, aby ten dnešní den byl lepší, aby byl pohodovější. Jasně, jsou tu naše horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, dejte si nějakou mňamku, ať máte sladší život. Býci, když se k lidem chováte dobře, vrátí se vám to. Blíženci, efektivně se nasměrujete k tomu správnému cíli. Radci, budete mít srdce na dlani. Lvi, zkuste se vymanit z pracovní rutiny. Pany, pamatujte, že žádný učený z nebe nespadl. Váhy, vy se šikovně vyhnete nástrahám svých rivalů. Štíři, ochotně pomáháte, což z vás dělá ty nejlepší parťáky. Střelci, dělejte, co máte nejradši, cestujte a bavte se. Kozorozi, potřebujete pro sebe víc osobního prostoru. Vodnáři, vy jste experti na spontánní nápady. A co my ryby, musíme počítat s tím, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
5: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Mystical Magical, tohle je Benson Boone tady u nás na rádiu Hana v naší čtvrteční ranní topce. 7 hodin a 24 minut, tak pojďme, pořešíme počasí ještě před půl osmou. Přátelé, včera bylo celkem dost dusno, jako nemělo, ale bylo. Teploty lítaly vlastně ke 30 stupňům, bylo i víc. No dneska opravdu už konečně trochu ochlazení, teda my to říkáme, jakoby nám to vedro těch posledních pár dnů snad nějak vadilo. Ne, určitě nevadilo. My jsme s tím v naprostém zenu tady u nás na Hané. Nicméně i to dnešní ráno bylo chladnější, třeba v 5 bylo nějakých 15-16 stupňů, no a teď už jako na sluníčku 20, odpoledne tam cinkne i nějakých 25 stupňů. Tak s tím počítáme, polojasno, možná ještě ojediněle nějaká ta přeháňka a rýsuje se před námi i docela pohodový prodloužený víkend od pátku do pondělka, takže budeme se těšit. Doprava. Máme i aktuální dopravu z našeho regionu. Komplikace teď na dálnici D46 na trase Olomouc-Vyškov. Porouchané vozidlo máme totiž na exitu Prostějov-Sever, tak tady opatrně. A odstavený neoznačený vůz hlásíte taky na silnici 55 na trase Přerov-Kokorym, tak opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Přejeme dobré ráno, za 5 minut už bude půl osmé.
2: Rádio Hana. Ráno je top.

0: Na pořád Rádio Hana 7.32, aktuální čas, ještě nás čeká italské léto na Hané, na to si počkejte, tohle je každopádně divoký byl. No a Mexiko tento týden zažívá divoké oslavy, Mexiko dělá mexickou vlnu.
1: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
0: Ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje jako na Silvestra. Ano, jak už víme, Mexiko postupuje do osmifinále a jako jeden z mála týmů si drží čisté konto. Darovali jste nám nezapomenutelnou radost. Tohle vzkázala hráčům mexická prezidentka po výhře 2-0 nad Ekvádorem. Mexiko na tuhletu výhru ve vyřazovací části čekalo přesně 40 let. Zelené dresy tak budou dál řádit na mundiálu a v osmifinále jdou na Anglii. Dosavadní výkon mexického týmu hodnotí také Zlatan Ibrahimovič.
2: They showed from the first minute who is the boss of the game. This Mexico had their best performance so far in the tournament.
0: Suverénní, dominantní, skvělý, zatím prý nejlepší na turnaji. Tohle říká o Mexiku Zlatan Ibrahimovič, letos na šampionátu jako fotbalový komentátor. My dál všechno sledujeme a samozřejmě fandíme.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: za 24,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Mother of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
3: Mother of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
0: Rádio Hana.

že každý den, ráno, poledne i odpoledne pro vás máme ty nejlepší italské songy a taky ty nejlepší italské dobroty.

0: které se zaregistrujete na radiohana.cz, můžete klidně vyhrát i pobyt v italském Bergamu. Je to velmi jednoduché, stačí, když zavoláte 585 22 55 88, protože nás čeká další italský song, soutěžní song, během kterého se můžete dovolat. Takže dáme to Senzu na Dona, tedy Jsem sama doma. A 585 22 55 88, tahle ta linka je tu rozhodně pro vás.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergamu.

0: ze skutečného žalu, zlomené srdce a navíc nejspíš taky při vaření špaget, protože italský zpěvák Zucchero tenhle song napsal po rozchodu se svojí ženou, kdy zůstal sám doma a snažil se prý utápět žal v kuchyni. Aspoň se to takhle říká.
1: Italské léto na Hané.
0: No tak my rozhodně nemáme žádný žal, žádnou bolístku, máme opravdu veselo tady u nás na Hané. Zdravím naši posluchačku Haničku, dobrý den, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ano, Hani, konečně slyšíme se. Já už jsem myslela, že jsi někde utápila v tom žalu, že se nám někde utopila na našich vlnách.
2: Ne.
0: Haničko, prosím tě, tak teď se slyšíme, dali jsme si písničku Senzona Dona. Kdyby jsi třeba mohla vybrat z těch italských songů, máš ty radši jako nějakou tu romantiku, anebo to italské disco, co tě třeba bere víc?
2: No, asi tu romantiku italskou.
0: Takže teď se to hodilo, jo, to? Jsem sama doma a Hanka od nás dostane obrovskou hromadu, velikánské balení, úžasné speciální luxusní balení italské kávy. Takže Haničko, gratulujeme.
2: Já děkuju moc, Rádio Hana.
0: Já se po ránu ptám posluchačů, kolik tak těch káviček denně zvládneme. Když je vedro, tak si myslím, že to možná člověk omezuje tak nějak pocitově, ale jako když je klasický den, kolik těch káv si dáš, Hani?
2: Tak většinou ty tři.
0: Tři. Ráno, v poledne. A ne úplně večer, že? To se taky nemá.
2: A odpoledne.
0: Odpoledne, dobře. Já můžu slíbit, že k obědu dneska těstoviny, odpoledne sýry, po ránu vždycky italská kávička. A Hani, když se zaregistruješ i na našich stránkách, i ten správný odkaz na radiohana.cz, můžeš vyhrát klidně pobyt pro dva v italském Bergamu. Takže to bude asi taky romantika, ne, Hani? Co?
2: To by bylo krásné, určitě.
0: Tak držíme palce, ale kafe je každopádně tvoje. Gratulujeme.
2: Děkuji mu.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau, Mabella.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Soutěžíme o kávu.

0: Na Hané si hrajeme dál 7.50, chystáme pro vás taky aktuálně zprávy před 8, k tomu počasí a dopravu z našeho regionu. Prčíme dál i s kapelou Backstreet Boys.
1: Tady je Radio Hana. Hezké ráno.

0: hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Je čtvrtek 2. července.
3: Pokus o vraždu v Olomouci.
4: Krajský soud tu začal projednávat případ 38-leté Michaely Cao, obžalované z pokusu o vraždu. Žena měla loni v listopadu pohádce v bytě v Olomouci bodnout svého partnera kuchyňským nožem do hrudi. Útok nožem muži způsobil těžké zranění plíce. Život mu zachránila rychlá lékařská pomoc. Obžalovaná žena se u soudu k činu přiznala. Odmítla však, že by partner chtěla ublížit. Hrozí až 18 let ve vězení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
4: Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano. Město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích 3 měsících, a to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravní zátěž v Přerově. Léto v plném proudu, je třeba myslet na Vánoce. Tak to vidí v Jeseníku. Město už tu hledá vánoční strom. Najít ten pravý totiž dle vedení města chvíli trvá. Lidé mohou nabídnout městu jehličnan ze své zahrady. Podrobněji o tom píše Deník.
0: Sport.
4: Olomoucká rodačka Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do třetího kola. Elitní tenistka si poradila na londýnském travnatém Grand Slamu s Číňankou Shuai Chang po setech 6-3 a 6-2. Další utkání Karolínu čeká zítra.

0: Italské léto nahané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Včera na Moravě místy bouřky, v hranicích dokonce padaly kroupy jako 20 koruny a Valašsko po dnešní noci hlásí lokální záplavy. Víme, jak bude, počasí už by mělo být klidnější, oblačnosti i srážek má dnes ubývat a ukáže se sluníčko. Jinak teploty dnes a zítra nejčastěji do 25 stupňů. A co o víkendu, to se počítá s polojasnou sobotou i nedělí. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, hlavně na horách. A nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, i díky vám. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, když se jede kolem Ferony. Komplikace stále na dálnici D46 na trase Olomouc-Vyškov. Poruchané vozidlo totiž stojí na exitu Prostějov sever a odstavený neoznačený vůz hlásíte taky na silnici 55 v úseku Přerov-Kokory. Tak dojeďte v pohodě, na cestách je s vámi to správné rádio.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bylo 8 hodin, dobré ráno.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: hodin, 8 minut, na Hané si dál, hrajeme ten nejlepší letní výběr. Zdravíme všechny, otázka zní, jste opravdu velcí kávoví nadšenci, tak byste si vždycky po ránu měli naladit naše italské léto.
1: Italské léto na Hané.
0: No a když to klapne a během vyhlášeného italského songu se dovoláte, tak se pak třeba můžete radovat jako dneska posluchačka Hanka.
2: Ahoj, posluchači Rádia Hana. Právě jsem vyhrála italskou kávičku pravou v soutěži Italské léto na Hané a strašně moc se těším, až ji ochutnám. Soutěžte s námi, je to perfektní. Mějte se hezky. Tak čau.
0: Čau, Hanko. Tak po ránu kávička a k obědu servírujeme italské těstoviny, odpoledne na svačinku ty nejlepší italské sýry. Všechno podstatné se určitě dozvíte na Radio Hana.cz. A my už frčíme dál, posíláme kamufláž.
1: Vaše letní rádio. Rádio Hana.

Bylo 8:45, je 8:16, tak tohle nás nahané opravdu baví. Tohle je novinková Miley Cyrus, která zpívá o svých tajemstvích. Zdravíme všechny.

0: No a teď už pohled do našeho hanáckého kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá Světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Milí a vážení, rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága až Džork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
2: Ahoj, tady Cenfluencer.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Koulava od Sebastiana v 8.26 tady u nás na Hané. Mimochodem včera se k nám na Moravu zatoulaly taky nějaké ty bouřky. V hranicích dokonce padaly kroupy jako 20 koruny a Valašsko po dnešní noci hlásí ještě následky lokálních záplav. Vypadá to, že dneska by to počasí mohlo být klidnější. Čekáme většinou sluníčko s trochou mraků a odpoledne s teplotami kolem 25 stupňů. Nicméně na východě ještě ojedinělé možná nějaká ta přeháňka. Doprava. Na Hané připomínáme omezení v Olomouci na křižovatce Pražská Erenburgova. Staví se tu přechody pro chodce a nové semafory. Mělo by to fungovat tak, že v tom silnějším provozu při odbočování z Erenburgovy na Pražskou to bude jednodušší, tak už se na to těšíme. Doporučená objížďka teď momentálně po třídě Míru a po ulici Na trati. A ještě se podíváme na dálnici D46. Tady máme údržbové práce až do 12.30 v úseku Prostějov-Vyškov. Konkrétně na tom 11. kilometru, když se jede kolem Brodku. Levý jízdní pruh tady je uzavřený, probíhá tu úklid odpadků a čištění vozovek. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Na Hané dál přejeme pohodový čtvrtek. Za 2 minuty bude 8:30.
2: Rádio Hana.

0: tohoto týdne a do našich kin se mimo jiné valí i další porce žlutého chaosu. Mimo ně si necháme nakonec.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozluku. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
4: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
5: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
3: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v úvozovkách původních kořenů.
6: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
3: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
7: Guys, that is so nice. Thank you. Yeah. I'll say thank you, Joe.
8: Thank you. Very flattering.
3: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ruským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
2: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
3: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
10: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
16: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
17: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
18: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

0: 18.90 až do 7. července. Kaufland.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráči, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
0: Rádio Hana.
3: Nejlepší

0: Na pořád Rádio Hana s Michalem Hruzou, 8.50. Od nás víte, že v našich kinech už řádí Mimoni a Monstra. Vidět je můžem nejenom v olomouckém Premier Cinemas, ale zítra a o víkendu třeba taky v Prostějově anebo v Boskovicích. A je tu ještě jedna speciální pozvánka pod Staheně Hegerové, konečně v Olomouci, na korunní pevnusce. 25 čanzonů, 2 hodinky vzpomínek. A je Hegerová už tento pátek od 20 hodin na olomoucké pevnusce. S námi máte vždycky tu nejlepší zábavu a taky ty nejlepší songy. Už za chvilku Runy.
1: Rádio Hana.

0: nahané, letně naladěná Madonna. Po 9. hodině už taky Procházka pamětí, na kterou se moc těšíme, díky, že posloucháte. 100% tady pro vás budeme mít songy z jednoho konkrétního roku, takže co si dáme?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Budou například 12. Taky bude Amy McDonald. Nebo One Republic. A do Procházky pamětí si dneska pozveme hodně mladou mladičkou Evu Farnou. A teď už zprávy s kolegou Tomem. Jdeme na to.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy. Uprchlé telátko naháněli strážníci v Olomouci Droždíně. Na tísňovou linku sice v úterý ráno přijali oznámení o útěku krávy, ale realita na místě byla o poznání menší a mladší. Tele chytili a vrátili do ohrady. Ročně olomoučtí strážníci řeší asi 600 případů volně pobíhajících zvířat, která musí chytit. Častěji jde však třeba o psy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Máme tu čtvrtek a to znamená, že je v regionu k dostání nové číslo týdeníku Hanák. A co pak se v něm dočteme? Nese aktuality o plánech změn na městském hřbitově v Prostějově, dále o velké proměně kroměřížského bazénu nebo také o budování nové konstrukce mostu v Hranicích. Klimatická změna tlačí česká města k výsadbě odolnějších stromů. U nás dosud běžné stromy přestávají zvládat horka a sucha. Nově se proto častěji sázejí například jinany a jerlíny. Fungují jako přírodní klimatizace, píše ČTK. Evropská unie chce srovnat podmínky trhu, zavedla proto clo pro levné zásilky do 150 eur ze zemí mimo Evropskou unii. Opatření se dotýká hlavně nákupů z čínských internetových obchodů, které zaplavovaly zásilkový systém i v České republice.
4: Už bylo do České republiky dovezeno 106 milionů zásilek. To znamená, že za půl roku letošního roku již jsme překonali ta čísla, kterých jsme dosáhli v minulém roce. Co se týká vývoje v celé Evropské unii, v roce 2023 to byly 2,3 miliardy zásilek a v loňském roce už to bylo téměř 6 miliard zásilek.
3: Říká za ředitelství cel Jiří Trousil.
2: Sport.
3: Český hokejový obránce Radko Gudas má v NHL nové působiště. Podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou Panthers. Klub elitního 36letého beka získal v pondělí z Anaheimu.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
2: Počasí.
0: Sluníčko dneska vyšlo ve 4:45 a zapadá v 21 hodin. Víme, jak bude. Na Moravě i nadále většinou polojasno, s trochou mraku, občas i s deštěm. A to i teď po ránu. Jinak na teploměru by mělo být maximálně 25 stupňů dnes a také zítra. A pokud vyrazíte na hory, tak v Jeseníkách a v Beskydech naměříme zhruba 17 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá na nich údržba a uzavírka pokračuje na ulicích Šapaříkova a Řezníčkova kvůli finální úpravě povrchů vozovek. Tady je to už jen do 10. července. Odstavené auto máme aktuálně na D1, 304. kilometr na trase Bělotín-Přerov, je to kousek za exitem na hranice a policejní hlídku hlásíte v Šumperku na Jesenické. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Hana.

0: Tak je tady hodně žavá procházka pamětí, hořím, padám, vanastovky a ten nejlepší hudební výběr z jednoho konkrétního roku. A dneska v procházce pamětí taky s Evou Farnou zavzpomínáme na její začátky. Čeká nás jeden speciální rozhovor, tak určitě poslouchejte dál a bavte se. A rovnou tipujte, co myslíte, do kterého roku se dneska vracíme.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamětí.
1: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: nějakých 12-13. Nakolik už tenkrát byla Eva Farna sebevědomá? Dozvíme se to v Procházce pamětí za chvilku a hrajeme si dál. Bude třeba Amy McDonald anebo Marquez, tak hezké dopoledne, hezké vzpomínání.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.

0: V procházce pamětí dneska taky Eva Farna a vzpomínka na jeden konkrétní rok, kdy Eva získává ocenění Objev roku na hudebních cenách TVOčko a boduje třeba i na Andělech, konkrétně v kategorii Zpěvačka roku. Má třetí místo. Šikulka. My s Evou Farnou vzpomínáme na její úplné začátky. Je tady v procházce pamětí třeba taky jeden z prvních rozhovorů právě na Očku.
1: Tvůj nejoblíbenější zpěvák jakoby světově.
2: Může být zpěvačka.
1: Může být zpěvačka.
2: Pink.
1: Na jakým posledním koncertě jsi byla?
2: Pink.
1: A líbilo se ti to?
2: Ano.
1: Co se ti tam nejvíc líbilo?
2: Její projev, charisma, muzika, zvuk,
1: tanečky. Takže bys chtěla být třeba jako Pink?
2: Ne, asi bych jako Eva.
3: Rádio Hana a procházka pamětí.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rádio Hana.
4: Procházka pamětí.

0: vždycky každé dopoledne mezi 9 a 10. Songy a vzpomínky z jednoho konkrétního roku. Dneska mega hity milénia, dneska v procházce pamětí taky Pink, což je mimochodem oblíbená zpěvačka Evy Farné, když jí bylo nějakých 12, 13. Nicméně Eva je hodně sebevědomá, věří si. Eva nechce být jako Pink, Eva chce být jako Eva. Je tady ještě jednou vzpomínka na její začátky, jeden z prvních rozhovorů na Očku.
1: Tvůj nejoblíbenější zpěvák, jakoby světově.
2: Může být zpěvačka.
1: Může být zpěvačka.
2: Pink.
1: Na jakým posledním koncertě jsi byla?
2: Pink.
1: A líbilo se ti to?
2: Ano.
1: Co se ti tam nejvíc líbilo?
2: Její projev, charisma, muzika, zvuk,
1: tanečky. Takže bys chtěla být třeba jako Pink?
2: Ne, já si byl jako Eva.
0: Eva Farná dnes speciálním hostem v Procházce pamětí a my se vracíme do roku.
3: Rádio Hana a Procházka pamětí. Dnes je to rok 2007.

0: procházce pamětí, taková pěkná tečka, rok 2007. Moc děkujeme za poslech, moc děkujeme za všechny vaše vzpomínky. Jsme tu s vámi a samozřejmě teď už se mnou ve studiu taky kolegyně Majda, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak ty budeš po 10. hodině, my už teď můžeme zase naznačovat, že pokračuje naše italské léto. Zase budeme rozdávat co konkrétně?
1: No, konkrétně to budou těstoviny.
0: Dobře, my jsme se včera bavili o tom, jestli třeba ráda jezdíš do Itošky, že je to vlastně i tvoje oblíbená destinace. Pojďme se teď pobavit o těch těstovinách. Které máš nejradši? Jestli je to klasika, špagety, anebo něco jiného?
1: Hele, špagety mám moc ráda. A třeba nemusím úplně mašličky. Podle mě každý tvar prostě chutná trochu jinak.
0: Ale špagety, jak říkáš, to je ta nejvíc nejitalštější klasika. A třeba ji dneska rozdáme. A po 10. hodině s Majdou na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Kapela Krištof.
2: A tak dávám sásku.
0: Lady Gaga. A kdo ví, možná bude i soutěžní italský song, tentokrát od Laury Pausini. Tohle bude ta správná chvilka, až uslyšíte celou písničku Lauru Pausini. Tak ty špagety budou vaše. A teď zprávy s kolegou Tomem. Jdeme na to.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv, podíváme se na Olomoucko. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku. Město na svém území vydalo zákaz nakládání s povrchovými vodami. Opatření kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům v řekách potrvá až do 15. září. Nařízení zakazuje lidem ve Šternberku brát vodu z řek, potoků i nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad. Stopka platí také pro čerpání technickými zařízeními, a to i v případech, kdy mají obyvatelé povolení. Mnoho hraček má nedostatky. V Česku to hlídá ČOJKA. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a problematických bylo 285. Nejčastější byly nedostatečné pro chybějící informace pro spotřebitele.
5: Za zjištěná porušení právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
4: Řekl za Českou obchodní inspekci mluvčí František Kotrba. Rekordní vlna veder je u konce. Jak píší Novinky.cz, po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu, tedy okolo 25 stupňů ve stínu. Přibude také oblačnosti a srážek.
2: Sport.
4: Přední český basketbalista Tomáš Satoranský uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela smlouva a rozloučil se tak s klubem, v němž strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán.

0: italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Včera na Moravě místy bouřky, v hranicích dokonce padaly kroupy jako 20 koruny a Valašsko po dnešní noci hlásí lokální záplavy. Víme, jak bude, počasí už by mělo být klidnější, oblačnosti i srážek má dnes ubývat a ukáže se sluníčko. Jinak teploty dnes a zítra nejčastěji do 25 stupňů. A co o víkendu, to se počítá s polojasnou sobotou i nedělí. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, hlavně na horách. A nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, a taky díky, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na obchvatu Olomouce před exitem Křelov nebo na dálnici D35 Lipník Olomouc u Velkého újezdu. A ještě se podíváme do Prostějova. I tady začaly nějaké ty prázdninové uzavírky, například na Plumlovské. Objízdná trasa aktuálně vede po ulici Josefa Lady u stadionu Kostelecká a Blahoslavova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jede kamkoliv.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana, Lady Gaga, Alejandro, je po 10. hodině a vy máte chuť na kávu, ale v tomhle vedru na horké espresso nemáte ani pomyšlení, no tak to zkuste geniální letní hit Espresso Tonic. Příprava je super jednoduchá. Sklenici naplníme až po okraj ledem, zalijeme oblíbeným tonikem zhruba do 3/4 a navrch pomalu přes led nalijeme čerstvé espresso. Vzniknou nám krásné dvě vrstvy, které nejen skvěle vypadají, ale hlavně, když je promícháme, nás okamžitě nakopnou a osvěží. No a posolněni kávou bychom mohli vyrazit třeba někam na výlet. Už za 20 minut pro vás máme tipy, kam vyrazit.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na rádiu Hana se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s Výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
3: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
4: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Tady je Rádio H.

0: všechny akce, které stojí za to navštívit, máme tady pro vás několik tipů.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: V Olomouci je špičková paraatletika na stadionu. To je Lokomotiva. Prestižní meeting Grand Prix Olomouc ode dneška do soboty 4. července. Představí se tady

0: bude i dětský rytířský turnaj malých hrdinů, pohádky a draví ptáci. Tak co, dorazíte?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz Akce
3: zábava. Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce @ akcezabava.cz.
4: Udělal to parádě, pojď synu!
5: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
4: Je to gól!
5: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
6: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
5: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
6: To je jasný.
5: S námi jste ve hře každý den.

0: Druhy za 24,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona,
3: slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail,
4: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmu.

jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz Rádio Hana. Nejlepší

Všichni, kdo se těší k moři, malá mořská víla od Anety Langerové. Možná už v další hodince budeme soutěžit s italským létem na Hané o těstoviny. Já vám

0: 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Neseme vám zprávy. Požár na rohu Velkomoravské a Švajcerovy ulice v Olomouci. Hasiči likvidovali v noci na dnešek požár kůlny. Objekt hořel v plném rozsahu. Hasiči živel rychle zneškodnili a událost se obešla bez zranění.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Vážná nehoda na Olomoucku. Kvůli riskantnímu předjíždění bourala tři auta. Stalo se to včera u Dubu nad Moravou. 28-letý řidič Peugeotu při předjíždění ohrozil protijedoucí vůz. Jeho řidička strážce zabránila strhnutím řízení. Další auto pak skončilo v poli. Při nehodě se zranili tři lidé. Pro jednoho letěl záchranářský vrtulník. Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano. Město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích třech měsících, a to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravní zátěž v Přerově. Léto v plném proudu, je třeba myslet na Vánoce. Tak to vidí v Jeseníku. Město už tu hledá vánoční strom. Najít ten pravý totiž dle vedení města chvíli trvá. Lidé mohou nabídnout městu jehličnan ze své zahrady. Podrobněji o tom píše Deník.
0: Sport.
2: Sledujeme, jak se daří tenistům spojeným s naším regionem na Wimbledonu. Na trávě londýnského Grand Slamu se dnes předvedou ve druhém kole tři. Z prostějovského klubu Jiří Lehečka vyzve po půl čtvrté Slováka Molčana a Jakub Menšík po půl šesté Bulhara Dimitrova. A hvězda přerovského klubu Linda Nosková hraje po půl šesté s Kolumbijkou Osoriovou. Přineseme vám výsledky.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Nejvyšší teploty by dnes neměly přesáhnout 27 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 17. Zítra nás pak čeká zamračený start dne. Místy může dopoledne i trochu zapršet. Postupně by se ale oblačnost měla rozpouštět. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů. Na většině Hané je dnes biozátěž na druhém stupni. Zítra by se nám ale měla vylepšit na jedničku.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou, jen v Týnecké ulici u Kauflandu stojí odstavené auto. Tak tam projíždíme opatrně. Nohu z plynu dáme taky na Šumpersku v obci Libina. Na silnici tu volně pobíhají koně. Policijní hlídky nám hlásíte v obci Sasina, v ulici U Labutě, na D46 na exitu Vyškov a taky ve Zlíně v ulici Vizovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

autobusová linka číslo 42. Více informací se můžeme dočíst na webu fnol.cz. Zajímají nás regionální zprávy, ale taky novinky ze sportu. Už za 20 minut se těšíme na magazín o fotbalovém šampionátu. Tak zůstaňte s námi.

0: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho čtyř dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. V součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: Každý

0: jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku. To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami. Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádia Hana.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
2: Mistrovství světa ve fotbale. Infoservis.
3: V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje jako na Silvestra. Ano, jak už víme, Mexiko postupuje do osmifinále a jako jeden z mála týmů si drží čisté konto. Darovali jste nám nezapomenutelnou radost. Tohle vzkázala hráčům mexická prezidentka po výhře 2-0 nad Ekvádorem. Mexiko na tuhletu výhru ve vyřazovací části čekalo přesně 40 let. Zelené dresy tak budou dál řádit na mundiálu a v osmifinále jdou na Anglii. Dosavadní výkon mexického týmu hodnotí také Zlatan Ibrahimovič.
4: This showed from the first minute who is the boss of the game. This Mexico had their best performance so far in the tournament.
3: Suverénní, dominantní, skvělý, zatím prý nejlepší na turnaji. Tohle říká o Mexiku Zlatan Ibrahimovič, letos na šampionátu jako fotbalový komentátor. My dál všechno sledujeme a samozřejmě fandíme.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: sezóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Hanácký soubor Olešnica do Loplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
5: Rádio Haná.
6: Vaše letní rádio.

0: cestu na oběd i třeba do auta, kde teď jednou rukou řídíte a druhou jíte chleba, co jste si připravili doma. Jsme tady pro vás za každé situace. Non-stop hrajeme nejlepší hudební výběr a budeme i po 12. hodině. Pojďme se mrknout, co pro vás máme připravené.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Je tady Marek a jeho letní hit Léto 95.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
1: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
0: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitel silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky. Sport. Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.

0: Italské léto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. V Olomouci teď ukazuje teploměr 25 stupňů, v Šumperku 23, v Bruntále hlásí 22, chladněji je pak v Jeseníku, tam rtuť teploměru tančí kolem 20. Podle předpovědi by na celé Hané v průběhu dne nemělo být více než 27 stupňů. Zítřejší teplotní maxima slibují odborníci mezi 22 a 26 stupni. Pokud dneska půjdeme ven, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. Sluníčko má dneska totiž opravdu sílu. UV index je na 6.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na překážku na silnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Tovární. Podobnou situaci pak řešíme taky na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Loštice, a to v levém jízdním pruhu. Nefunkční semafor může komplikovat dopravu ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Ve Zlíně nám pak hlásíte taky dopravní nehodu, a to konkrétně na Benešově nábřeží. Na místě je policie. Policijní hlídky potkáme taky na D1 na exitu Přerov. Na té samé dálnici jsou taky na odpočívání vedle Osek, číhají i ve Šternberku v ulici Uničovská. Tak jděte opatrně a s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké poledne.

Láska prý hory přináší, ale v tomhle případě spíš leze po mrakodrapech. Posloucháte Rádio Haná. Slavný kaskadérský pár Angela Nikolaou a Ivan Vírkus, které můžeme znát z různých seriálů, si bez povolení vyšplhali až na samotný vrchol Empire State Building. Na stožáru pak vyvěsili transparent s romantickým citátem. No,

0: Říkám si, že asi nemuseli brát tak doslova, že pro lásku se musí občas trpět. Pokud milujete naše vysílání, vy trpět nemusíte. My se o vás postaráme a naservírujeme vám další várku těch nejlepších hitů. A to ani nemusíte líst na žádný mrakodrap. Třeba teď Marek Ztracený.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Rádio Hana.

0: 21 dní. Uhodnete, co jsme za vás na rádiu Hana spočítali? Můžu vám dát nápovědu, že by nás to mohlo v tomhle horku trochu schladit. Ano, 174 dní zbývá do Vánoc. Máme totiž 2. července. Čím je tohle datum dál zajímavé, to už si řekneme v našem kalendáriu. Možná nějaké IT zavolá domů, no uvidíme. Za 20 minut už nás taky čekají naše zprávy.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá Světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Na rádiu Hana, chystáte se po obědě na šálek kávy nebo v tomhle vedru dáváte přednost něčemu bez kofeinu? Ať tak či tak, nakopnout vás kromě kávy může i náš parádní playlist. Však si pojďme dát malou ochutnávku toho, co pro vás po 13. hodině připravujeme.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Rozjedeme to s Avicim. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. Zahraje nám taky

song pro italské léto na Hané. Pojďme si ukázat, jak vypadá. Jakmile tohle uslyšíte, volejte nám rychle do studia. Můžete

0: Vítejte u dalších zpráv. Řidiči v Olomouci, nejprve informace pro vás. Vjezd do fakultní nemocnice Olomouc v ulici IP Pavlova je zavřený. Nemocnice tu mění dosluhující vrátnici. Místo bude neprůjezdné do soboty. Informuje o tom web olomouc.cz. Do fakultní nemocnice Olomouc se můžeme dostat autem ostatními vjezdy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Soud rozhodl. Rok a čtvrt až 3,5 roku vězení dostali 3 muži, kteří loni v listopadu ukradli kabely na železnici u Lipníka. Jejich čin na 20 hodin zastavil dopravu na hlavním tahu a způsobil škody za miliony korun.
2: Podle mého názoru soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu, tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojený.
0: Komentoval rozsudek žalobce Petr Klimeš. Vytáhnout lopatu na sníh v červenci? I to se může stát. Bouřky, které včera zasáhly Beskydy, sebou přinesly i krupobytí a lidé z Karolinky na Valašsku odklízeli kroupy velké jako pingpongové míčky lopatami na sníh. Doplníme, že silnými bouřkami včera skončila dosavadní vlna veder. Budeme si

0: Moci nakoupit v supermarketech během nadcházejících svátků 5. a 6. července? Ano, půjde to. Zákonný zákaz prodeje ve velkých prodejnách o státních svátcích se na červencové svátky nevztahuje. Sport. Český hokejový obránce Radko Gudas má v NHL nové působiště. Podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou Panthers. Klub elitního 36letého beka získal v pondělí z Anaheimu.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Průměrná teplota pro dnešní den je 19 stupňů. Ten tedy dnes na Hané překračujeme. Rekordní teplota pro dnešní datum je ale 37 stupňů a k té se dnes nedostaneme. Předpovědi slibují, že by se mělo ochladit na příjemnou letní teplotu. Čtyřicítky by nás teď nějakou dobu trápit neměly. Třeba zítra čekáme teplotní maxima mezi 22 a 26 stupni. Dopoledne nám v pátek může sprchnout, odpoledne bychom měli mít polojasno. No.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor v Olomouci v ulici Brněnská ve směru na Smetanovy sady. Nehoda může komplikovat dopravu na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Vyškov-Západ. Bouračku máme taky v Bruntále v ulici Pionýrská na křižovatce s ulicí Jesenická. Na silnici je překážka, nehoda se vyšetřuje, jsou tu policejní hlídky. Tak projíždíme opatrně. Pohodovou cestu vám přeje celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Rádio Hana. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: balíček těstovin. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak schválně, kdo se nám dovolá?
1: Italské megahity. Káva. Těstoviny.

0: Léto na Hané.
1: Na Rádiu Hané dohrála Laura Pausini. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese těstoviny. Dobrý den. Kdo se nám dovolal?
2: Dobrý den. Ještě jednou je tady Lukáš Příkaz.
1: A odkud nám voláte?
2: Příkaz.
1: Příkaz. Vy jste vyhrál balíček těstovin. Co je váš oblíbený těstovinový tvar?
2: Pravděpodobně kolínka.
1: Kolínka. A co třeba takové špagety?
2: Jo, ty jsou taky výborný.
1: Jo, i špagety byste si dal. No každopádně, může se stát, pokud se přihlásíte, že byste si ty špagety, čistě teoreticky, pokud vyhrajete slosování, mohl dát i v samotné Itálii v Bergamo. Byl jste už někdy v Itálii?
2: Byl jsem tam, no, párkrát.
1: Tak to mi určitě dáte za pravdu, že tam by se člověk prostě chtěl vracet. Já vám samozřejmě moc gratuluju, těstoviny jsou vaše. Pokud se chcete zařadit do slosování o pobyt v Bergamu, nezapomeňte se do hry registrovat. Odkaz najdete na webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu. Tentokrát se můžeme těšit na sýry.

0: Rána. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Milí a vážení, rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026 a vem tam ségru.

0: Rádio Hana.
1: Hezké odpoledne.
2: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala dobrá Ládia. Užijte si to.

0: milovaných pohádek.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rodokmen. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
4: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
5: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
3: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
3: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you. Yeah. I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
3: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gegy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
2: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci. I noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
3: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se 2 tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Rádio Haná.

0: Brina Carpenter a jestli prosila o další hity na našich vlnách, určitě jí uděláme radost. I po 14. hodině pro vás máme nejlepší hudební výběr, který vás prostě roztančí.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Jsou tady třeba Spice Girls. Zanotujeme si se Škvorem.
3: Milionů hvězd se ptáš, zázraky nepřijdou z poslední vteřinou.
0: A odpoledne už se těšíme taky na další soutěžní písničku z italského léta na Hané. Dávejte pozor, až uslyšíte toto. Jakmile tahle písnička spustí, popadněte mobil a zavolejte nám do studia. Můžete totiž vyhrát parádní italské sýry. Tak uvidíme, kdy to zazní. Teď už jsou před námi zprávy, je 13 hodin a 56 minut.

Vítejte u zpráv, podíváme se na Olomoucko. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku. Město na svém území vydalo zákaz nakládání s povrchovými vodami. Opatření kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům v řekách potrvá až do 15. září. Nařízení zakazuje lidem ve Šternberku brát vodu z řek, potoků i nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad. Stopka platí také pro čerpání technickými zařízeními, a to i v případech, kdy mají obyvatelé povolení. Mnoho hraček má nedostatky. V Česku to hlídá ČOJKA. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a problematických bylo 285.

0: Nejčastější byly nedostatečné pro chybějící informace pro spotřebitele.
1: Za zjištěná porušení právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 miliony 645 tisíc 500 korun.
0: Řekl za Českou obchodní inspekci mluvčí František Kotrba. Rekordní vlna veder je u konce, jak píší Novinky.cz. Po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu, tedy okolo 25 stupňů ve stínu. Přibude také oblačnosti a srážek. Sport. Přední český basketbalista Tomáš Satoranský uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela smlouva a rozloučil se tak s klubem, v němž strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán.

0: Rocké leto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Pokud vám je doma teplo, určitě si v noci vyvětrejte. Teploty pod hvězdným nebem totiž klesnou až ke 13 stupňům. Na horách dokonce až k 10. Jen v Jeseníkách opatrně, tam by nám během noci mohla spadnout nějaká ta přeháňka. Neměla by ale přesáhnout 2 mm. Zítra dopoledne může taky místy zapršet, odpoledne už ale čekáme polojasno. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak

0: vozíky policejní hlídky, jsou na D35, na exitu Velký Újezd, v Zábřehu v ulici Olomoucká, taky na výjezdu z hranic ve směru na Bělotín, tachometr si pohlídáme v Boskovicích v ulici Mánesova a na výjezdu z Prostějova ve směru na Věrovany. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Společnost vám dělá Rádio Hana. Pořádné letní teploty nás sice zrovna teď solidně ždímají, ale na sociálních sítích se objevil geniální pohled na věc. Lidé tam teď s oblibou sdílejí vtip, který říká, ještě že k tomuhle horku nepadá sníh, protože si neumím představit, že v tomhle lítám s lopatou a odklízím závěje. Takže hlavou vzhůru sice se potíme, ale zároveň nehrozí nám třeba odklízení sněhu nebo uklouznutí na ledu. Pro lepší den vám posíláme další várku hitu za hitem.
1: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě, v Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
10: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme odpoledne na jedničku.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Na Rádiu Haná to naprosto chápeme a tak se vám snažíme ušetřit práci. Třeba teď jsme za vás přečetli regionální zprávy a přinášíme vám přehled, o čem se píše. Aktuální zpravodajství nás pak čeká taky za 15 minut.
1: O čem se píše?
0: Na našem rádiu jsme pročetli regionální zprávy, máme pro vás to nejzajímavější z nich. Víme, o čem se píše. Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela v úterý občerstvení na Plumlově. Konkrétně se jedná o provozovnu v autokempu Žralok. Detaily popisuje report.cz. Máte smysl pro humor a šikovné ruce? Zapojte se do 7. ročníku Hanácké neckiády v Horce už 1. srpna. Další info na webu hanackaneckiada.cz. Nový týdeník Hanák přináší aktuální informace o investicích modernějšího prostředí prostějovského hřbitova, o velké proměně kroměřížského bazénu nebo také o budování nové konstrukce mostu v Hranicích na Přerovsku. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
4: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Mother of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mother of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckaneckyjada.cz
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží.

0: právě dohrávají Red Hot Chili Peppers. Do rytmu už tady ve studiu pohybuje se i kolega Štěpán, který přebírá odpolední vysílání. Ahoj Štěpáne.
1: Ahoj Majdi, krásné odpoledne všem posluchačům.
0: Štěpo, my dneska už rozdali dvě ceny v rámci soutěže italského léta na Hané. Posluchače možná čeká soutěž i s tebou. Byl jsi ty vůbec někdy v Itálii?
1: Já jsem ještě v Itošce nikdy nebyl, určitě to mám v plánu. A teďka, jak máme italské léto, tak samozřejmě si jako zjišťuju spoustu zajímavostí. A představ si, v Římě je ta slavná kašna, teď já si nevzpomenu úplně na název. Di Trevi nebo něco takového, to je jedno. No v každém případě každý den tam turisti naháží něco mezi 3 a 4 tisíci euro. Takže kdyby jsi třeba jako měla hodně hluboko do kapsy někdy, tak si tam můžeš zaplavat.
0: To je dobrý biznes, viď?
1: A to je za 1 000 000 euro za rok.
0: No to bychom podle mě něco podobného měli založit třeba tady v Olomouci.
1: To by nebylo vůbec špatné.
0: Si Štěpánem vás po 15. hodině čeká ten nejlepší hudební výběr. Hit za hitem. Hit za hitem. Je tady Elton John, I'm Still Standing. You know.

0: Neseme vám zprávy. Požár na rohu Velkomoravské a Švajcerovy ulice v Olomouci. Hasiči likvidovali v noci na dnešek požár kůlny. Objekt hořel v plném rozsahu. Hasiči živel rychle zneškodnili a událost se obešla bez zranění.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vážná nehoda na Olomoucku. Kvůli riskantnímu předjíždění bourala tři auta. Stalo se to včera u Dubu nad Moravou. 28-letý řidič Peugeotu při předjíždění ohrozil protijedoucí vůz. Jeho řidička strážce zabránila strhnutím řízení. Další auto pak skončilo v poli. Při nehodě se zranili tři lidé. Pro jednoho letěl záchranářský vrtulník. Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano. Město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích třech měsících, a to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravní zátěž v Přerově. Léto v plném proudu, je třeba myslet.

0: Let na Vánoce, tak to vidí v Jeseníku. Město už tu hledá vánoční strom. Najít ten pravý totiž dle vedení města chvíli trvá. Lidé mohou nabídnout městu jehličnan ze své zahrady. Podrobněji o tom píše Deník. Sport. Sledujeme, jak se daří tenistům spojeným s naším regionem na Wimbledonu. Na trávě londýnského Grand Slamu se dnes předvedou ve druhém kole 3. Z prostějovského klubu Jiří Lehečka vyzve po půl čtvrté Slováka Molčana a Jakub Menšík po půl šesté Bulhara Dimitrova. A hvězda přerovského klubu Linda Nosková hraje po půl šesté s Kolumbijkou Osoriovou. Přineseme vám výsledky.
1: Počasí. Víme, jak bude. Nejvyšší teploty by dnes neměly přesáhnout 27 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 17. Zítra nás pak čeká zamračený start dne. Místy může dopoledne i trochu zapršet. Postupně by se ale oblačnost měla rozpouštět. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů. Na většině Hané je dnes biozátěž na druhém stupni. Zítra by se nám ale měla vylepšit na jedničku. Doprava. Víme, jak si jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou. Nehodu nám ale hlásíte v Šumperku, v ulici Bratří Čapků, taky ve Zlíně, v ulici Dlouhá a na Kroměřížsku na trase Postoupky Bezměrov. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D1 na exitu Říkovice, taky na exitu Přerov. Potkáme je i ve Zlíně v ulici Vinohrádek a v ulici Nábřeží. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

naznačují, že jde o jeden z nejúspěšnějších startů v historii herního průmyslu. Podle odhadů analytiků přinesly předobjednávky během první hodiny tržby ve výši 1 miliardy dolarů, tedy zhruba 21 miliard korun.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Bike park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudba.

9.9, Radio Hana, čtvrteční odpoledne, nejlepší hudební výběr, právě teď u nás Aerosmith. No a na ty největší hity zpěvačky Hany Hegerové se těšíme v Olomouci. Na korunní pevnostce se chystá podsta Haně Hegerové. A to už tento pátek od 20 hodin, Barová lavice, Potměšilý host. A nebo čerešně v pátek v Olomouci na pevnostce. Pokud máte chuť vyrazit do kina, tak v Letňáku v Olomouci je to dnes Svěrákovská novinka 5 švestek. A v Hlubočkách v pátek

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
4: Hrad Šternberk zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberk se na vás těší.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: 13. hodině v našem éteru, ale ještě předtím pro vás máme zprávy. Například budeme mluvit o tom, že se nedá vjet do fakultní nemocnice v Olomouci od ulice IP Pavlova, no a potom se těšíme na počasí a dopravu a další hity.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 16. hodině nám zaspívá Robbie Williams. Ani kapela Slza.

0: U dalších zpráv.
1: Řidiči v Olomouci, nejprve informace pro vás. Vjezd do fakultní nemocnice Olomouc v ulici IP Pavlova je zavřený. Nemocnice tu mění dosluhující vrátnici. Místo bude neprůjezdné do soboty. Informuje o tom web olomouc.cz. Do fakultní nemocnice Olomouc se můžeme dostat autem ostatními vjezdy.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Soud rozhodl. Rok a čtvrt až 3,5 roku vězení dostali 3 muži, kteří loni v listopadu ukradli kabely na železnici u Lipníka. Jejich čin na 20 hodin zastavil dopravu na hlavním tahu a způsobil škody za miliony korun.
3: Podle mého názoru soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu, tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojen.
1: Komentoval rozsudek žalobce Petr Klimeš. Vytáhnout lopatu na sníh v červenci? I to se může stát. Bouřky, které včera zasáhly Beskydy, sebou přinesly i krupobytí a lidé z Karolinky na Valašsku odklízeli kroupy velké jako pingpongové míčky lopatami na sníh. Doplníme, že silnými bouřkami včera skončila dosavadní vlna veder. Budeme si moci nakoupit v supermarketech během nadcházejících svátků 5. a 6. července? Ano, půjde to. Zákonný zákaz prodeje ve velkých prodejnách o státních svátcích se na červencové svátky nevztahuje.
2: Sport.
1: Český hokejový obránce Radko Gudas má v NHL nové působiště. Podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou Panthers. Klub elitního 36letého beka získal v pondělí z Anaheimu.

0: Luna Hame. Musica italiana.
1: Počasí. Jasná obloha nebo polojasno, mírný vítr a teploty přes den mezi 20 a 24 stupni Celsia. Na horách potom

0: a vyšší oblačnost.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Bourá se v Olomouci na třídě 17. listopadu. Došlo tady ke střetu osobního auta a tramvaje, ale dá se tudy projet v pohodě. Bourá se i od Olomouce na kruháči u hranic. Jde o

jejich kariéru. No a představte si, že zpěvák kapely přiznal, že při přihlašování sfalšoval své dokumenty a ubral si rok věku, aby se soutěže mohl dle pravidel zúčastnit. Tak možná, kdyby neudělal tento malý podvod, tak o nich ani nevíme. Nicméně teď je tu opět ta chvíle, kdy můžete vy vytáhnout své mobilní telefony a vytočit naši centrální linku.

0: Zdravíme, krásné odpoledne.
1: Zdravím taky do toho pařáku.
0: Radomíre, já se vás zeptám, co vy a italská kuchyně, co vy a italské jídlo, jak to máte, prozraďte.
1: Tak, těstoviny moc vysloveně nemusím, kávu už vůbec, občas pípa, jo, ale hlavně sýry, to jako, já jsem sejrovej.
0: No tak vzhledem k tomu, že jste u nás dneska jeden takový italský sýr vyhrál, tak to tam padlo celkem pěkně, vidíte.
1: Úplně jsem nadšenej, spokojenej, už se na to těším, tak se rozdělím.
0: Radomíre, prozraďte nám ještě, nebo mě a našim posluchačům, co vy, ale tento víkend, nebo celkově léto, bude nějaký speciální plán?
1: Vysloveně práce, dcerka a užívání si dcerky, protože v září jde do školy, bude mít, nastupuje do prvního ročníku, takže ještě prázdniny si užijeme.

0: pěkně a díky za zavolání.
1: Díky moc, mějte se, hezky léto, nachle.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
2: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
4: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií.

0: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.

0: po 40 letech.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek odpoledne.
2: Mistrovství světa ve fotbale. Infoservis.
3: V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje jako na Silvestra. Ano, jak už víme, Mexiko postupuje do osmifinále a jako jeden z mála týmů si drží čisté konto. Darovali jste nám nezapomenutelnou radost. Tohle vzkázala hráčům mexická prezidentka po výhře 2-0 nad Ekvádorem. Mexiko na tuhletu výhru ve vyřazovací části čekalo přesně 40 let. Zelené dresy tak budou dál řádit na mundiálu a v osmifinále jdou na Anglii. Dosavadní výkon mexického týmu hodnotí také Zlatan Ibrahimovič.
4: This showed from the first minute who is the boss of the game. This Mexico had their best performance so far in the tournament.
3: Suverénní, dominantní, skvělý, zatím prý nejlepší na turnaji. Tohle říká o Mexiku Zlatan Ibrahimovič, letos na šampionátu jako fotbalový komentátor. My dál všechno sledujeme a samozřejmě fandíme.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
7: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
8: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
10: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Tady je Radio Hana. Hezké odpoledne.

Páteční odpoledne a hezký druhý červenec přejeme i nadále na naší vlně. Dostali jsme se před další celou a to znamená, že pro vás máme další zprávy. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku i kvalita hraček v České republice. Tak to a mnohem více rozebereme už za malou chvíli, no a po počasí a po dopravě jedeme dál.

0: Vítejte u zpráv, podíváme se na Olomoucko. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku. Město na svém území vydalo zákaz nakládání s povrchovými vodami. Opatření kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům v řekách potrvá až do 15. září. Nařízení zakazuje lidem ve Šternberku brát vodu z řek, potoků i nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad. Stopka platí také pro čerpání technickými zařízeními, a to i v případech, kdy mají obyvatelé povolení. Mnoho hraček má nedostatky. V Česku to hlídá ČOJKA. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a problematických bylo 285. Nejčastější byly nedostatečné pro chybějící informace pro spotřebitele.
1: Za zjištěná porušení právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
0: Řekl za Českou obchodní inspekci mluvčí František Kotrba. Rekordní vlna veder je u konce. Jak píší Novinky.cz, po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu, tedy okolo 25 stupňů ve stínu. Přibude také oblačnosti a srážek. Sport. Přední český basketbalista Tomáš Satoranský uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela smlouva a rozloučil se tak s klubem, v němž strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán.
2: Počasí.

a 24 stupni Celsia ve stínu. V pátek a v sobotu počítáme hlavně se sluníčkem, ve druhé polovině víkendu s vyšší oblačností a občasným deštěm. Doprava.

0: Na Hoclavice jde o nehodu dvou osobních aut s policií na místě, která se dá ale opatrně objet. No a když už jsme v tomhle regionu, tak ve směru na Zubří je odval mezu zdržení na 20 minut. Na drobnou nehodu potom pozor taky na Prostějovsku na trase Slatinice Smržice. A co pokuty? Policejní hlídky kontrolují provoz v Přerově na Polní, taky v Plumlově, anebo mezi Hulínem a Tlumačovém. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

ve všem, minimálně v Americe. Já jsem našel na netu informace o americké službě Dark Secret a je to vlastně o tom, jak si mohou lidé, kteří zemřou posmrtně, vystřelit

přátelé začali přemýšlet, jaký tajný život asi zesnulý vedl. Berou si na naše zhruba 10 000 korun, kdybyste chtěl někdo podobný biznis rozjet taky na Moravě. My vám přejeme na Rádiu Hana i nadále pěkný den, no a s dobrou náladou pošleme už za chvíli další hity. Bude Jimmy Cliff a nebo taky Joe Kerry, tak držte vlnu a pěkné odpoledne.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
5: Rádio Haná.
6: Vaše letní rádio.

Druhý červenec a čtvrteční odpoledne pokračuje na Rádiu Hana, taky po půl šesté za námi Marek Ztracený a song Naše cesty. No a do té naší hudební cesty se za chvíli přidají taky Diana Ross anebo Jelly Roll a Karen Leon. Nicméně

0: dnešním datumu. Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy.
0: Rádio Haná, kalendárium. Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Letos si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více info v restauracích.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl.

0: za 24,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
3: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
2: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky. Sport. Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
1: Rádio Hana.
0: S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: Tropické leto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí. Dnes v noci teploty spadnou na 17 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká jasná obloha nebo polojasno a teploměry nám budou ukazovat ve stínu, nejčastěji mezi 20 a 24 stupni Celsia. A co víkend? I nadále podobná teplota, tedy lehce nad 20, v sobotu stále polojasno, v neděli dešťové přehánky a spíše oblačno. Připomínáme nehodu dvou osobních aut za Valašským Meziříčím. Je to směr Hodslavice a projet se tu dá bez problému. Pozor, i v Bruntále na Krnovské ulici tady provoz hlídá policejní hlídka. No a mrkneme i na kolony. V Olomouci to na 10 minut stojí na Lesní ulici. 20-minutové zdržení naberete před Mohelnicí od Moravské Třebové. A čtvrt hodiny je potom zdržení taky před Moravskou Třebovou od Svitav. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

naznačují, že jde o jeden z nejúspěšnějších startů v historii herního průmyslu. Podle odhadů analytiků přinesly předobjednávky během první hodiny tržby ve výši 1 miliardy dolarů, tedy zhruba 21 miliard korun. Vydání

0: už jen pouze přes internetové obchody. Tak to jsou novinky ze světa herního průmyslu a na Rádiu Hana už za chvíli posíláme další hity.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Kampeny není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej

0: super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Vaškem Kinemetropol.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit a otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
4: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
5: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
3: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v úvozovkách původních kořenů.
6: Pardon? On je totiž Turek.
5: Co? Sakra.
3: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
7: Guys, that is so nice. Thank you.
8: Yeah.
7: I'll say thank you, Joe.
8: Thank you. Very flattering.
3: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
2: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
3: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se 2 tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: prosince zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Rádio Hana.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí.
1: Jasná obloha nebo polojasno, mírný vítr a teploty přes den mezi 20 a 24 stupni Celsia. Na horách pod

policejní pokuta. No a dvojice skončila ve vazbě a čelí obvinění z vniknutí a obecného ohrožení. No ruku na srdce, kdo z vás by takové zásnuby taky ocenil?

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Hana.

0: Phil Collins a Strangers Like Me na rádiu Hana. Je tady čtvrteční večer, za chvíli taky Kabáti anebo Sting a Lucka Bílá, ale to ještě předbíháme. Ještě předtím se vypravíme na regionální zpravodajské portály, uzavřená provozovna v autokempu Žralok na Plumově a nebo Hana z Kánecky Jáda právě teď.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu jsme pročetli regionální zprávy, máme pro vás to nejzajímavější z nich. Víme, o čem se píše. Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřená

0: Hanácké Neckiády v Horce už 1. srpna. Další info na webu hanackaneckiada.cz. Nový týdeník Hanák přináší aktuální informace o investicích modernějšího prostředí prostějovského hřbitova, o velké proměně kroměřížského bazénu nebo také o budování nové konstrukce mostu v Hranicích na Přerovsku. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hanák.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
5: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
1: Posloucháte Rádio Haná. Hezký večer.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme večer na jedničku.
0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
1: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
0: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři.

na jejich Say, hvězdná spolupráce na Rádiu Haná, kde pro vás taky dnes máme to nejlepší, co vzniklo v 80. letech v našich osmdesátkách v 8, no a že toho ještě bude Robin Beck Level 42, anebo taky Yes, Madonna, Lionel Richie, Roxy Music, Joe Cocker a Survivor úplně nakonec. Takže my vám přejeme pohodový čtvrteční večer, hezký zbytek 2. července, no a posíláme Double Eye, The Captain of Her Heart.

0: rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Šance zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Mothers of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Mothers of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

jsme ten největší titul na světě. Ty jsi ten zápas projel z mnoha blbých příčin. Ztratil se svý ostří. Měl z pohled tygra chlapé jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?

0: Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 99.
0: Rádio Hana.

vás budeme hrát songy z této doby až do 22. hodiny. Uslyšíme Light in Seeds, bude taky Aqua, Sasha, Elton John a nebude chybět ani Celine Dion nebo R.E.M. a Download, takže je toho před námi ještě opravdu hodně. Přejeme vám hezký čtvrteční večer, pohodový zbytek 2. července.

0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
1: 90 v 9.
2: Rádio Hana.

0: bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
2: Vyhrál jsem vstupenky.
3: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
2: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme všetci.
1: Víme, jak se jezdí tady.
4: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
5: A hrajeme jen

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výber.
1: Nejlepší hudební výber.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá Světový den UFO. Tak tedy, ať je E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobré Ládia. Užijte si to.
2: Má

0: Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Haná, ten nejlepší hudební výběr. Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozluku. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you. Yeah. I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ruským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
1: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
0: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky. Sport. Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
2: Počasí. Jasná obloha nebo polojasno, mírný vítr a teploty přes den mezi 20 a 24 stupni Celsia. Na horách pod

větší oblačnost. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Haná. Noční směna Rádia Haná. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané. Rádio Haná.
1: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
0: Nejlepší hudební výběr. You hold

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.